0: to jsem já. Onehdy jsem si schoval v černém kabinetě kufr. Přineste jej.
1: Monsieur!
0: Buď co pak, ať už jste tady a s kufrem.
1: Monsieur!
0: Ať už jste ženská pryč, mám tu zena spěch.